0: Das war Programm von Radio Blau aus Leipzig. Es folgt Programm von Radio Z aus Zittau.
1: Od pólu zažíhají hvězdy a na noc, v níž si vlci brousí zuby. Dokud se z rána za rozkvetlou loukou s husími nožkami nevyhoupnou první sluneční paprsky. A vycházející slunce kolem vajíčkového světa čáru vlčích zubů za sebou vleče, dokud se nevrátí do božího domu, do krvavé červeně, dokud při malování kraslic na tebe, myslím, horký špendlík nezrzaví. Pírko se ve vosku nespálí a oheň nezhasne ve včelí vůni.
2: Čítam svojskú basen. Berničanské jabuka. Bychu ze zárody susoda. Dajne štipane, same kvoščenky. Koach mi je u komoce zády našich. Zauročete červené lička. Vonjachu za rajskými pôdami. Za rechom a skráču vodkusnych. Božich je tak, zo kusnien je vidieč nebe. Čiria vuplunych. V zároče meješe so sprocha. Berničanske čuju na jazyku, když voptavam mes kajkosčemi. Hurkač, brečkovc, Šišna, svodkač, šamavka, drobnačk, tverdak. Jedne jabuko má ich červen, druhé ich svod, a ceče ich vulkosč. Ale de berničanske bychu menše abo väčše, červenše a svodše, bychu po svojim.
1: Roža domašcina, bernská růžová. Byla ze sousedovy zahrady, tajně trhaná, chuť jedna báseň. Schovávali jsme je v komůrce za těmi našimi. Matná červená líčka voněla po rajském ovoci, po hříchu. Potají jsem si kousla a položila je tak, aby kousnutí nebylo vidět. Červa jsem vyplivla v zahradě, vzal do zaječích. Bernská cítím na jazyku, když ochutnávám mezi vlastnostmi hořkáč, mošťák, šišatec, slaďák, nedozralka, prťavec, tvrďák. Jedno jablko má jejich červeň, druhé jejich chuť a třetí jejich velikost. Ale ta bernská byla menší nebo větší, červenější a sladší svým zvláštním způsobem.

0: To by dalša premiera piesnina sua Milana Rabala, skomponované je přes Varnstovského učbnika Ivana Pajsrta. Spievava je Alena Smetanova.
1: Písňový text nazvaný O tichu jsem nedávno našel mezi rukopisy. Hudbu složil Ivan Pajsert a naspívala ji Alena Smetanová. Tato nahrávka rovněž vznikla v Pajsertově Varnstovském studiu. Obě ty skladby jsou součástí připravovaného alba a vy jste je, milí posluchači a posluchačky, slyšeli doslova ve světové premiéře.
0: Predehať so z naše dženstnejšie literárne biesadu s klavírnym kruchom baletnej opery Fantazia na Lubinie, komponované je od Detlefa Kobele, od vás, ľubí psiposuchario, rožonujeme, dáme so ešte překvapiť od nekotrých psíslovov Jana Rade Serbe Saba Viele. Kotože Milan Rabal to runia ze serbštiny do svojej českej mačerštiny přenies.
1: Ještě než naši dnešní literární besedu zakončí klavírní part z baletní opery Fantazia na Lubině od lužicko-srbského hudebního skladatele Detlefa Kobely, nabídneme vám, milé posluchačky a posluchači, několik jadrných lužicko-srbských přísloví v originálu a v českém překladu. Vybral jsem je ze sbírky z lužicko-srbské pokladnice, kterou podle původního vydání městské knihovny Varnsdorf vydal mikulášovický spolek Nixdorf.
2: Nečin so merdovi, abo muchiče zječa.
1: Nedělej se medovým, nebo tě sežerou mouchy.
0: Děž peněze reča, voni mi pravda.
1: Kde mluví peníze, pravda o němí.
2: Když kneskutka mělčíš, skručuješ sobu.
1: Mlčíš-li ke zločinům, podílíš se na nich.
0: Najbohatší tun, když najméně třeba.
1: Nejbohatší je ten, kdo nejmíň potřebuje.
2: Šo má svůj konc, koubasa má dvaj.
1: Všechno má svůj konec. Jitrnice 2.

0: To by dalša hudźbnolitarna biesada štafle C serbske čitanske jezby Radia Z ze Žitawy, kotruž jenca Milan Rabal a Roža Domašcyna ze svojim tvorenjom a čitanjom wobohačištaj. Utromne džaki maj a vam připosucharkam a připosuchariam Božeme a na bozomne zaso svyšenje.
1: Tež ja přeju vele vesela a sebe spoznača při čitanju zbirki basnjov Milana Rabala, kotraž burze vunže. Všako su nasonjenja v obedlerjov českeje a vužice tola bliske. Nic jenož nastupajo teritori a reč, ale tež historiju.
2: A ja děkuji žitavskému rádiu Z za pozvání, Benediktu Dirlichovi děkuji za přípravu celého pořadu a Róže Domašcině za její překlady mých básní. A vám, milé posluchačky a posluchači, děkuji za to, že jste si nás poslechli a přeji vám klidné a spokojené.